0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

ak ju nosíš tvár, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna,